0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Dvojak alebo naozaj perný moderátorský víkend má pred sebou skvelý spevák a moderátor Karel Hegner. Poznáte ho aj z vysielania Českého rozhlasu Brno. A je to naozaj náruživý milovník dobrej dychovky. Vidieť ho budete môcť túto sobotu v Rakviciach a v nedeľu v Ratíškoviciach. O programe oboch festivalov nám povedal v rozhovore.
1: Čau, Miri, čau, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Slovenský rozhlas.
0: Takže, Karlíku, teba môžu tvoji priaznivci vidieť v sobotu v Rakviciach na Túfaranka feste a v nedeľu, kde to bude?
2: V Ratíškoviciach.
0: Tieto festivaly sú nejaká tvoja srdcovka osobne?
2: No, podívej sa, řeknu ti to tak. Rakvice, doslova a do písmene, pretože netuším, jestli je to 18., 19., 20. festival, ročník, a ja som byl už u toho prvního a každý rok som tam proste jezdil s Dajeníkem Bílkem a Tufarankou. No a v Bratiškovicích som naskočil, je to tak 12, 13, 14 let zpátky. Svým způsobem jsou to takové zatím stálice srdeční.
0: Já si pamätám Ratíškovice ještě spred mnohých, mnohých rokov a už vtedy sa tento festival deklaroval ako jeden teda z najväčších a asi aj s najdlhšou tradíciou fungujúcich festivalov u vás na Morave. Je to tak, že stále rok čo rok má čo zaujímavé ponúknuť aj z tvojho pohľadu moderátora?
2: No já si myslím, že ano. Především se tam třeba představí kapel, které vznikly nedávno nebo obnovili činnost, a potom taky tam bývají i zahraniční orchestry. A je to prostě takový svátek hudby v těch Ratíškovicích a vím, že to bylo, myslím, v roce 68, kdy to zakládali, že jo, původně, myslím, Tonda Pavluš a Jožka Novák starší a ještě další a další, takže ta tradice, když to tak čítám, za dva roky už to bude 60 let, takže to tradici má velkou.
0: To už je celkom pekná kôpka. Skúsme si teda povedať, koho budeme môcť vidieť a počuť na tom aktuálnom ročníku festivalu v Ratíškoviciach v nedeľu 12. júla.
2: Tak začína to v 11 hodín, tam to uvádí Dáša Bieliková-Kamaz, to je devčica, ktorá hrávala kdysi na klarinet a vím, že som ji uváděl ve Vysokým Vítě na festivalu ako detských orchestrů. Je to tak dva roky, mě ukazovala fotku, jak ji předáváme diplom, když jí bylo, já nevím, 11, jo, takže takový vždycky náhody, že se člověk potká. No a já tam přijíždívám tak vždycky kolem té druhé a vystřídáme se s Dášou. Zas potom ten odpolední blok mám já. Takže vím, že tam bude veselá muzika Ratíškovice, že tam budou nějací Holanďani, bude tam Uhdbaláť Prudíka, to je z Heřmaní, z Dolních, to je skladatel. Pak tam Vracoviáci, Žadoviáci, Drietomanka, Příbrďáka. Tak to jste, myslím, všechno, co vím po tom odpoledním bloku.
0: My jsme se, Karlíku, stretli párkrát na pódiu aj jako speváci kolegovia. Je to tak, že ty si ještě mezi tím moderovaním aj dnes rád zaspíváš?
2: To víš, že jo, ale musím říct, že ty seš výborná zpívačka, takže bacha na to. Takže to víš, že si rád zaspívám. Já to mám tak nastaveno, že když mě neřeknou, tak nejdu, že jo. Jako necpuse nikam, a když mě se mě zeptají, Kájo, chceš si zaspívat s náma, tak pokud to umím, tak samozřejmě jdu úplně v pohodě a rád.
0: Výborně. No a teda posuňme se ještě o deň dopredu. Rakvice a Túfaranka fest. Čo ponúknu v sobotu 11. júla?
2: Víš co, to je takový festival, takový jakový svým způsobem domáčtější, že jo, protože tam zrovna je to pohodech, kde stojí Vysoká Mája, kde je to zelené tam, jakoby taková ta zelená bůda. Je to menší prostor, tam v Ratíškovicích je to na hřišti, takže tam je to velké a tady je to takové domáčtější a tradičně tam hrává Stříbrňanka, Tufaranka samozřejmě, která potom hraje Zábavu večer, a ještě tam hrávali stabilně třeba Mistřiňanka, Šohajka tam hrávala, pokud se vybavuju, letos tam bude hrát Straňanka a ještě děti z hudební školy, tak ty budou začínat, no a pak bude hrát Straňanka, Stříbrňanka, Tufaranka.
0: Tak to sa priaznivci dobrej dýchovej hudby, moravsky znejúcej dobrej dýchovej hudby, určite majú na čo tešiť. Oboma festivalmi, ktoré sa konajú v sobotu aj v nedeľu, vás slovom prevedie skvelý Karel Hegner. Karlíku, ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na stretnutie.
2: Áno, áno, mirím si krásne a zdravím samozrejme všechny poslúchače vaše, pretože ja som zrovna z hodou okolností dneska měl vysílání v poledne Moravu krásnou zem a už tam volali ze Záhory a večer mám další vysílání od 6 a taky vždycky tam někdo prostě zavolá. Rádi sa počujeme. Mějte se nádherně.

jak se dá zvážit sníh. Když padá na rybník a studí psy na uších, sype se na kopcích.

jak poznáš hrníček. Kam jsem ti nalil čaj? Za oknem projel vlak, vodou už prošel.

Chcem ti říct, jak se dá zvážit sníh, když padá na rybník, studí psi na uších, sype se na kopcích.